0: Tequila, Marimba.
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: nehráme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.